0: thrust, no rush. You'll probably do it more than enough. And I'm really not wanna talk tough, but you gotta learn how to tell people shut the fuck up.
1: To nedá, strašně moc. Tak tohle já nechápu.
2: Ne, jsem vypracovaný.
1: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

aby přišel bůh. Ke dětem přišel zvukem, slyším krásný noise. Zabitelně nebe může být sudo, žádný závod. Slyším krásný noise.

Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf-kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.